jeszcze w miecz wklązałam, serce rozstała w cítím. Pak bločky v týden pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

sákne do peří. Snou rukou k jinou, co umí hlavou leží, pak posou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Znovu rokou týdnu, co umí v nohou leží, pak v sobě kročí.

Dýcham radist roztrepočut, do rydnych hnízd sia vernut. Ptacha lem.

Dobrý deň, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Jmenuji se doktor Ladislav Kolor. Rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, jakož nedovedete správně rozpoznávat barvy. Nestejte se za to, zra-

0: bychom říkat si hnědoši, růžoši, žlutoši, člověčoši. Jaký pocit by asi měla mšoči, kdyby viděla, jak se to tu řeší. Kam zařadit se, když nevím sám, jestli jsem bílej nebo černý chuligán. A co vy máte v pořádku zrak, sami si odpověste, jestli je to tak.
1: Dámy a pánové, to bylo pro dnešek vše. Zítra si prosím vás vemte cvičky. Naschledanou.
2: Blim FM.

pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

sákne do peřin. S nou rukou týdnou, co umých hlavou leží, pak to jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peřin. S nou rukou týdnou, co umých hlavou leží, pak to jsou vykročí.